0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
2: Dance. Dance.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
2: Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla. A to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

no, no. Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
7: Dance Radio.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
2: Dance Radio.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Mobil? Megasleva! Kávovar? Megasleva! A vy váš? Taky megasleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.

0: Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
4: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy.

tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
2: Dance Radio.

Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

MK, Come Find Me za náma. Pode mnou už pomalu slyšíte další muziku. Otevíráme odpolední sváteční vysílání. Jsem Terka. Včera jsem se loučila, říkala jsem, slyšíme se sobotu, pak mi došlo, že vlastně dneska je svátek, takže vysílám i dneska. Pode mnou už Drum Sound, Bassline Smith a Pure Fire. Je to novinka, kterou vám do uší pošlu za chvilku. No a čeká nás taky John Summit. Společně s tím Chainsmokers a All The Time za momentík na Dance Radio. Startuje ještě jedno odpolední vysílání, jsem Terka Ročeňová, na 89.9 FM vám budu dělat společnost až do 16. hodiny. Je 13.03. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Gorgon City a Motorola, Fetter Dance Rádia na 89.9 FM. Odstartovali jsme odpolední vysílání. Je sice pondělí, ale je svátek, takže já jsem Terka, čau, ahoj, kdo mě zná, vysílám o víkendu. Tak mám pro vás spoustu informací. Třeba mrknem na to, co společného mají Skrillex společně se Solomonem. Taky nakoukneme, kde se co stalo zajímavého, vtipného, aby jsme si udělali krásný odpoledne, aby jsme měli pořád úsměv na tváři. Ten vám doufám vykouzlí taky další muzika. Čeká nás novinka Drum Sound Baseline Smith Purefire. Taky k tomu přidáme Lucas and Steve a nebo Two Colors a Chemical. Užívejte, společně můžeme komunikovat, ať už na našem Facebooku nebo Instagramu, všude jsme jako danceradio.cz. Jestli právě teď někde posloucháte na zajímavém místě, rozhodně nás označte. Já to přenazdílím na našich sociálních sítích. No a teď už posílám muziku v éteru Dance Rádia na 89.9 FM.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A výváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

Don't Want Your Love. Eteru Dance Rádia na 89.102,9 FM. Tak se nám spojily hodně divoký jména a velký jména, co se elektronické hudby týče. Spojili se nám Skrillex a Solomon. Pánové nám oficiálně vydali svůj vůbec první společný single, jmenuje se Romta. Je venku, vyšel na Solomonovo labelu Dynamic a prý můžeme čekat něco velkého. Tak já jsem zvědavá, co všechno si pro nás kluci připraví. Každopádně klobouček, je to jízda. No a jízda to bude taky dál u nás v Eteru Dance Rádia, protože vás čekají další kousky. Proběhnou Alok, Rudimental, Aluna a nebo Purple Disco Machine. Tak užívejte, super poslech přeju. Dance Radio. Dance Radio.

Za náma na Dance Radio další muzika a Purple Disco Machine a Honey Boy. Schválně, kdo z vás už hlasoval v naší hitparadě Dance Radio Charts, no? Byl jsi to ty, ty a ty? Pokud ne, tak můžete zahlasovat klidně právě teď. Stačí zajít na naše stránky www.danceradio.cz. Tam najdete vlastně naši hitparádu, kromě playlistu vedle najdete Dance Radio Charts. Naše hitparáda probíhá každý čtvrtek od 18 hodin a jste to vy, kdo ovlivňuje pořadí. Takže zahlasujte, najdete tam vždycky tři novinky, najdete tam potom 20 míst v hitparádě. Kde palec nahoru není, už je to 7 týdnů v hitparádě, opouští to hitparádu, samozřejmě my tleskáme. Tak rovnou na to mrknem, jak jste zahlasovali, tak nejdřív teda probereme novinky a máme tam Lost Frequencies, Chris Avantgarde anebo Bury. No a teď už se podíváme, jak jste hlasovali. Na trojce Illenium, Don't Want Your Love. Na dvojce je to český projekt, i když s francouzským nádechem. Epic Noir, je to Vojta, kterýho jsme tady měli v úterý v pořadu Showtime. Je na druhém místě a už je 7 týdnů hit parádě, takže my mu tleskáme, je to obrovský úspěch. Jsme rádi, že tady máme taky českou tvorbu. A na jedničce to zahřívá Fisher s kouskem Rain. Tak uvidíme, jak zahlasujete. Ve čtvrtek od 18 hodin se to dozvíme, ale klidně teď můžete hlasovat. Ještě jednou www.danceradio.cz. Aby vám to šlo pěkně od ruky, posílám další muziku. Proběhnou Tiesto, Metric anebo Christoph a Gimme the Love.

Za náma první hodinka dnešního odpoledního vysílání a pode mnou už pomalu slyšíte novinku, kterou si dáme za chviličku. Melonada, Stop Me Now. Dáme taky Lost Frequencies a So Much Beauty. Tímhle kouskem odstartujeme další hodinku dnešního pondělního svátečního odpoledního vysílání na Dance Radio. Je 14.01.

0: Medic Storozy Alfa Truden z rádia ve 14 hodin 14 minut k tomu. Tak trošku jako z komedie zažili zatýkání policisté na jihu Anglie. Je pobavilo právě, když muž, který byl podezřelej z krádeže v obchodě, se schoval, ale on se schoval tak jako zvláštně. On se schoval totiž pod peřinou a na vyčnívající hlavu si ještě nasadil nákupní tašku. Muži zákona vstoupili do místnosti, ještě si dělali srandu, jestli tam vůbec někdo je. Když ho zbystřili, tak řekli, no nazdár, jak se máš, kámo? A potom vlastně vysvětlovali, když se před náma schováváte, nenasazujte si prosím na hlavu tašku, není to bezpečné. Takže potom už ani nekladl odpor a vydal se mužům zákona, jak měl. Prosím vás, takže za prvý se nekrade a to musí být mega vtipný. On je teda i video, jo, na internetu, takže kdo byste se chtěl pobavit, pošlu video. Teď posílám muziku, Fetru Dance Radio, zazní James Hype, novinka Melonada a Stop Me Now, Chiasmos anebo Calvin Harris a Release the Pressure. Za momentík si to dáme na 89 102,9 FM.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.

Za náma na Dance Radio Chris Avantgarde a Concrete Professional. Před pár dny jsme tady měli tropy, člověk si říkal, jak se má schladit. No a v Číně to vychytali, oni začali ochlazovat město. V době extrémních veder totiž rozprašují jemné vonní mlhy ze střech obytných budov a během tak několik minut dokážou snížit teplotu okolních povrchů o 5 až 8 stupňů. Je to zajímavý, tak uvidíme, kdy tady kdo co vymyslí, co nás bude čekat. Uvidíme, jestli budou teda ještě úplně až takový tropy, jako byly. Každopádně já vás taky zahřeju. Už za chvilku další muzikou budou Roger Sanchez, Sigala anebo Junior Jack a E-Samba na Dance Radio.

0: V éteru Dance Rádia 10 minutek před 15. hodinkou. Já už koukám do kalendáře, mám to přímo nad playlistem, vidím, že dneska samozřejmě, nejenom to musím vidět, samozřejmě ještě vím, že státní svátek, taky den upálení mistra Jana Husa. Dneska, ale k tomu navíc světový den polibku, tak doufám, že jste někoho dneska už políbili. Den smaženého kuřete, jestli jste ho měli k obědu, doufám, že chutnalo. No a mrknem taky na zvířátka, z pejsku slaví svátek Alan, takže jestli máte doma, podrbejte za ouškem. No a slaví taky kočičky, z kočiček je to Sally a nebo Churio. Jestli slavíte výročí narozeniny, taky přejem všechno nejlepší a ať už něco slavíte, neslavíte, všem milovníkům taneční hudby do uší poletí Prospa, Life Element a nebo Glockenbach a Lost. Za moment na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Na ostaraní DJů v Eteru Dance Rádia, protože už jsme pomalu vkročili do 15. hodinky, tak se mrknem, co nás tý následující hodince čeká. Tak bude to jedna z novinek v Eteru Dance Rádia. Noisy Pots, Micronaut a Children. No a celou následující hodinku odstartuje Another 54 Ultra a Told To You. Jak vám taky budu ještě mluvit chviličku, ještě dalších asi 59 minut. Fetru Dance Rády a na 89 120 jde asi počítat muziku. Jinak jsem Terka, čau. Je 15.02.

0: Féteru Dance Rádia, Keep on Lovin', přesně ve čtvrt na 4 na 89,9 FM. Nevím jak vy, ale já v tuhle chvíli vybírám dovolenou, přemýšlím, kam vyrazím. No a jestli vy už máte vybráno, chystáte se do Středomoří, tak pozor, můžete se tam setkat se žraloky. Podle studie jich je ve Středozemním moři hned 48 druhů, k tomu dalších 40 druhů jim příbuzných různých rejnoků, chimer a podobných různých podmořských živočichů. Tak zajímá mě, když jedete na dovolenou, jestli třeba šnorchlujete a sledujete, co tam dole pod váma je, nebo radši to možná vidět nechcete. Klidně mi to napište na náš Instagram nebo Facebook danceradio.cz a já posílám muziku. Proběhnou David Guetta se CEO, taky Noisy pod s novinkou Children, anebo Faithless a kousek I Want More. Už za moment na Dance Radio.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue!
1: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Drama na Shelter, Féteru Dance Rádia, 5 minut po půl čtvrtý na 89,129 FM. Kdybyste si chtěli dát pořádnou drum and bassovou nálož a že vás naše partička Riffonero rozhodně nešetří, tak i dneska od 18 hodin si můžete dát pořádný drum and bass mejdánek. Riffonero jsou připravený každý týden, to na vás tady tlačej, nešetřej ničeho a rozhodně k tomu mají i vtipný hlášky. Takže dneska 18 hodin pořád Rave on Air, no a teď taky celkově pozvánka na všechny shows, co tady máme ve vysílání Dance Rádia.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave on Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Féteru Dance Rádia spadá Hear Me Now, Ferek Down remix za 10 minut. Je 16 hodin. Já se pomalu rozloučím. Ode mě ještě Subsonic, Armin van Buuren. No a těšit se na vás budu ne zítra, protože v úterý, když začaly prázdniny, tak pořád Showtime má dvouměsíční prázdniny. Ale uslyšíme se v sobotu úderem 13. hodinky, takže se na vás budu těšit. Užijte si zbytek dne od 18 hodin. Nezapomeňte ledit náš pořad Rave on Air, takže kdo miluje drum and bass, rozhodně by o to neměl přijít. No a já se budu těšit v sobotu. Tak páčko.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
3: Dance Radio.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110.

800. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: Dámy a pánové, máme pondělí 18. hodinu a to neznamená nic jiného, než že Rave on Air je zpět v éteru.
1: Oh yeah.
0: Dneska mimo mě a Sovču tady máme ještě hosty. Koho tady máme, Sovčo?
1: Je to tak, jsou tady kluci, kteří nám přijeli představit blížící se festival Rage Unity.
0: Takže co nás dneska čeká?
1: Rozhovor. A taky guest mix.
0: Přesně tak, takže nás čeká rozhovor, guest mix.
1: A taky spousta novinek.
0: Ano, a taky Party Express.
1: Oh yeah.
0: Máme to dneska nabitý. Tak co, Sovčo, zahraješ nám něco?
1: Zahraju vám. Tak toto jo. Jsou nový business as usual.
0: No pecka, tak jdeme na to. Posloucháte Rave on Air.

0: Stále posloucháte Rave on Air na Dance Radio. Dneska s veleváženými hosty Mike Helper.
1: Ahoj.
0: Zbyňa.
2: Spiritual. Čau, čau.
0: Čau, čau. A koho tu máme posledního?
3: Já,
0: DJ Reef. Čau, čau, čau, ahoj. Já vás tady srdečně vítám, kluci. Jak se dneska máte?
1: Já dobře.
0: Jo?
3: Já taky.
2: No výborně.
0: Je to paráda?
3: Jasný, máte to tady krásný.
0: My jsme kluky nepozvali jen tak, nám se blíží vlastně další vydání Unity Rage Festivalu a my bychom si o tom rádi s váma popovídali.
1: Pojďme na to.
0: Jdeme na to?
1: Jasně.
0: Tak jo, jak vůbec vznikla myšlenka uspořádat Unity Rage Festival a co vlastně vůbec ten název znamená?
1: No, to jsme celosali, tu otázku, ale upřímně, pamatuju si, že vlastně tenkrát před těmi 9 lety jsme balili věci z nějaký poslední plánovaný klubovky, co jsme měli a říkali jsme si, že vlastně to léto 2018, jestli se nepletu, jsme vlastně nic v plánu jako neměli, tak jsme si říkali, že bychom mohli zkusit udělat nějaký jako open air. A byl březen, byli jsme hodně odhodlaný a dost neskušený a řekli jsme si, že do toho půjdeme a šli jsme do toho.
0: Tak ale vyplatilo se, ne?
1: Asi jo, nikdo asi z nás nečekal, že to budeme dělat 9 let.
3: A takhle to vyroste ještě ke všemu.
0: To jsem právě chtěl říct, že ještě se to jako neustále rozrůstá, jako, že ten festival rok od roku jako má čím dál větší...
1: Jo, jo. Tak já bych řekl, že loni jsme tam měli asi jako největší stage, co vlastně jako z těch všech ročníků byla. Mm-hmm. A myslím si, že to jako svým způsobem nějakým vařením z vody jako roste. A myslím si, že letošní rok to posuneme ještě dál. Já doufám, že to všechno vynikne tak, jak má. Stalo to docela dost práce. Je to něco úplně jako jinýho. Takže já doufám v nějaké jako posun a že se to všem účastníkům bude líbit.
3: Já doufám, že to tvoje přání krásně splním. Jako.
1: Já si myslím, že jo.
0: Určitě.
1: Určitě by splním přání.
0: Já jsem se účastnil vlastně minulýho ročníku Unity Rage a můžu potvrdit, že minulý rok to bylo epesní. To bylo jako fakt pecka.
1: Jo, my jsme říkali, že to byl asi jako jeden z nejlepších closing setů, který měl vlastně úplně jako všechno.
0: Jo, ale ona i ta stage, jako to prostě, jako bylo to superový. Ohně lítaly,
1: bylo to fakt skvělý, na konci všichni vlastně rozsvítili ty telefony,
0: jo,
1: bylo to takový,
0: bylo to takový
1: hodně emotivní
0: bylo, ale bylo to geniální, jo, takže taky děkuju za pozvání, bylo to super, moc jsem si to užil.
1: Jo, my jsme jako tady rovnou můžu jako říct, že jsme vlastně plánovali už jako nějaký 10. ročník, ale jsme si říkali, že 10. ročník bude výběr toho nejlepšího za těch 10 let, takže bychom určitě další rok právě chtěl, aby se tam zase s Danem byli.
0: No tak super.
1: Dan a Dan, aby tak tam byl.
0: D&D.
1: Ano, přesně tak, aby D&D zahrali D&B.
0: Tak. Dobře, přesuneme se na druhou otázku. V čem je vlastně Unity Rage jiný festival než ty ostatní a jaká je vlastně vaše největší přednost jako toho festivalu?
3: Tak asi určitě to, že jsme free.
1: Jsme úplně free, vlastně máme vstup zadarmo, nebo vlastně tak, abych to s dobrovolným vstupným a vlastně parkování, stanování je taky zdarma po celou dobu těch 9 let. Na začátku jsme vlastně měli 3 stage, kde vlastně byl drum and bass, house technem a na začátku byl i rap a nic jako nedominovalo. Nakonec začal dominovat ten drum and bass, do kterého jsme se vlastně jako pořádně ponořili a začali jsme rozrůstat tu stage s tím, že teď už aktuálně máme jenom teda 2 stage. A právě zrovna musím teda nakousnout i to, že ten 10. ročník bychom právě chtěli vrátit zpátky tu 3. stage, tu uměleckou, možná určenou právě pro ten rap.
0: Takže by tam byly vlastně jakoby live vystoupení.
1: Jo, jo. Na to rovnou můžu taky jako říct, že další rok bude už spoplatněný a tady ten 9. ročník je vlastně poslední zdarma.
0: Takže určitě zase motivace pro všechny, kdo nás posloucháte, kdo plánujete jít ještě na Unity Rage za free, tak určitě tento rok, protože příští rok už to nepůjde.
1: Příští rok už to nepůjde.
0: Leda, že byste vyhráli nějaký lístky.
1: To je asi jediná cesta, nebo guest list. Jo.
0: Tím se mi vlastně Majku odpověděl částečně vlastně i na moji další otázku, protože vlastně Unity Rage je multižánrový festival, takže jsem se chtěl zeptat, na jaké všechny žánry se vlastně můžou návštěvníci těšit tento rok, jestli to bude striktně jenom drum and bass, protože já si pamatuju, že minulý rok tam právě bylo i techno.
1: Je to tak.
0: Je to tak. A tento rok tomu bude taky tak?
1: Přesně tak. Bude tomu že vlastně na místě budou pro návštěvníky připraveny vlastně dvě stage, z toho ta jedna bude krytá, která bude mít 20 metrů, takže vlastně v případě nějakého deště se tam schovají. V těch předchozích ročnících ta stage měla jenom 10 metrů, teď bude mít 20, takže bude jednou tak větší, což si myslím, že bude určitě fajn pro nějaký špatný počasí, který určitě nebude. A
0: modlíme se.
3: Objednali jsme si to
1: už dlouho dopředu, už vlastně od prvního ročníku. A vlastně my jsme v minulosti tam měli žánry jako breakbeat, který vlastně byl vlastně na jedný stage jako s junglem a reggaečkem, ale to pak vlastně po covidu jsme museli tady tu střední stage vlastně kompletně to jako nějak nějakým způsobem jako odstranit, takže teď jsme tam udělali takový program přes den, aby tam vlastně hrálo v tu sobotu, takže od 11 do 3 tam bude vlastně k poslechu breakbeat a jungle. To jsou prostě žánry, který máme rádi, není to úplně jako něco, co by bylo za mě jako ten breakbeat, není jako žádný mainstream, ale je to furt super věc, která se musí poslouchat.
0: A tak hlavně, jako myslím si, že v rámci toho denního programu je to stejně jako poměrně taková chillovka, oddechovka, takže jako určitě super výběr za mě teda.
1: Jo, já si taky myslím, že to bude jako fajn a příjemný a to je ten účel. No.
0: Tak super. Teď bych se chtěl posunout blíže k těm interpretům. Nebavím se teďka vlastně o složení vlastně teďka nadcházející edice, nicméně spíš mě zajímá, jak vybíráte interprety. Je to podle známosti toho jména, nebo jestli je to potom v rámci nějakých jako osobních sympatií, nebo jak to vybíráte?
1: Hele, upřímně, Tanukičiho jsme si vybrali, protože vlastně loni jsem byl na Beats for Love, tak jsem si tam jako všechno projít a vlastně jeho set mě úplně jako rozštípal, takže jsem si říkal, že ten prostě musí jako přijet nám na Unity zahrát.
0: Nesekač, no.
1: Takže tady to bylo jako jeden z těch výběrů. Pak se snažíme jako ty interprety nějakým způsobem točit. Takže letos tam vlastně poprvé bude i třeba Bea, která si myslím, že už by tam jako dávno mohla být i dřív. Vím, že na ní bylo nejvíc dotazů od návštěvníků, jestli ji někdy budeme mít, tak jsme jim to chtěli samozřejmě splnit.
0: A
1: my jsme ji chtěli samozřejmě nějaký pozvat. A pak prostě nevím, řekl bych nějaký talenty z okolí, lidi, co sledujeme, co vlastně nějakým způsobem jako fungují a tvoří tu scénu, tak se snažíme každému jako dávat příležitost nejen vlastně jako tím, že je pozveme, ale taky jako v rámci těch kontestů, nejen vlastně na samotný Unity, ale jako třeba na nějaký naše jako klubový akce, aby jsme objevili nový lidi.
0: To je dobře, protože na základě vlastně tady tohodle si vůbec budeme udržovat a budovat tu scénu, že jo. To jsme se taky bavili už vlastně s několika našimi hosty, že tohle je vlastně v dnešní době poměrně problém.
1: Já si myslím, že jako třeba hodně ty kontesty teď probíhají třeba nějakým způsobem, že vlastně se natočí jako nějaký reelsko, vlastně v celku jako nemám proti tomu jakoby nic, ale my vlastně furt to děláme tím způsobem, že lidi musí nahrát nějaký 20-minutový contest mix, my si to pak vlastně jako posloucháme a snažíme si prostě opravdu jako vybírat ty lidi podle toho, co nám nejvíc zapadá do toho celého programu.
0: Tak to za to velký big up teda. To je super.
1: Jo, děkujeme.
0: Protože přesně jak jsi říkal, dneska jde vidět prostě na drtivé většině těch akcí, že tam prostě se vemou nějaký nejvíc lajkovaný reelska, ale samozřejmě ten, jo. Nevíš, co ten DJ předvede, samozřejmě z nějakého, nevím, půlminutového reelska, že jo?
1: není to úplně jako jasný, ale ten prostě z těch 20 minut už jako aspoň víme, jako třeba jako má zhruba selekci, co on si sám myslí, že je nejvhodnější do toho kontestu jako zařadit, takže podle toho pak nějak vybírám. A myslím, že k tomu Zbyněk by mohl jakoby k těm kontestům všeobecně jako říct možná nějaké svoje věci.
0: Určitě, dáme slovo Zbyňovi.
3: To je hlavní poradce.
4: Ano, hlavní poradce se hlásí. No, stejně jako předchozí roky, Mike už teda jakoby popsal, jak to celý teda jako probíhá, co je jakoby hlavní myšlenkou. Samozřejmě ten kontest probíhá i letošní rok, zrovna teď tam skončil jakoby deadline na posílání setu, já už jsem si to teda všechno naposlouchal, poslední vlastně cestou sem, co mi chyběl, takže já už osobně mám teda víceméně vybráno, už skoro, ale ještě nebudeme prozrazovat, kdo to bude, to si necháme jako překvapení na termín vyhlášení, ale určitě, co bych chtěl všem teda kontestákům vzkázat, je to, že letošní sety byly opravdu výborný. Letos to opravdu nebylo vůbec jednoduché rozhodování a veškeré selekce byly opravdu jako on spot, všichni se trefili výborně do toho, co by se na ten opening set vlastně jako hodilo a i technicky ty mixy nebyly letos jakoby vůbec špatný, takže určitě posílám big up všem, co letos nahráli a můžete se těšit na vyhlášení už brzo.
0: Mazec. A ještě mě teda prozraď, Zbyňo, vy máte vlastně na každý den na opening jeden slot, nebo to byl jenom na jeden den?
4: Ne, máme to na jeden den, dřív pokud si pamatuju, tak to bývávala sobota, když vlastně to dává smysl, když ten festival byl předtím jednodenní. takže vlastně od
0: to mi zapadá.
4: Od té doby, co je festival dvoudenní, tak je ten opening slot na pátek, na samotné otevření festivalu. A vlastně za poslední, a teď nevím, jestli 2 nebo 3 roky, jsme přidali i contest na House a Techno. Mm-hmm. I tam máme jakoby zajímavý vstupy letos, ale ty já ještě teda naposlouchaný nemám. Ty si letos poslouchá Mike. Mm-hmm. A stejně tak jakoby na to Techno, to je prostě opening slot na páteční den.
0: Hezky, pěkně. Super, to by určitě k tomuhle stačilo. Mám na vás ještě na tenhle vstup jednu poslední otázku a to je teďka trošku taková prekérnější. Jaký byl zatím historicky váš největší organizační průšvih? Který jste samozřejmě vyřešili.
3: Než si to vezme, tak já se rovnou prásknu.
1: Tak nám to pověz, co se stalo. No,
3: jako, chtěli jsme více plotu, tak jsem samozřejmě napsal dodavateli a nějak jako jsem zapomněl stisknout enter, no.
1: takže vlastně pak to probíhalo vlastně tak, jako... že vlastně v sobotu přijeli vlastně jako záchody a to vlastně bylo všechno a říkám, Luky, kde jsou ty ploty? A pak za mnou najednou prostě přišel, viděl jsem tu sklopenou hlavu a ten pokřivený úsměv a říká, že zapomněl jakoby to odeslat.
0: Tak rozpím způsobem to bylo jako bezbariérový festival.
3: Ne. Luky dostal těžký bojový úkol a můžu říct, že jsem za 2 hodiny sehnal náhradní ploty, sehnal jsem dodávku lidi, naskočili jsme do auta, jeli jsme pro ploty a všechno se jako stihlo.
1: Jo, já jsem vlastně říkám, no, tak když si ten průser udělal, tak ho vlastně teď vyřešíš.
0: Takže zase na druhou stranu si jako prokázal úplně jakoby úžasný krizový management tady. Jako.
3: No jako v sobotu sehnat ploty a ne zrovna málo. Nebylo úplně jednoduchý úkol, neříkám nic, ale zvládlo se to.
0: Tak to je dobrý, tak jestli to bylo jenom tady tohleto tak, a bylo vyřešeno, tak za mě super.
1: Jo. Ano.
3: Dávám si hodně velký pozor na tlačítka.
0: Na ploty.
1: A na enter.
0: Kluci, já vám pro tenhle vstup moc děkuju, bylo to super. My se teďka vrátíme na chvíli ještě za písničkou a kluky ještě potom později dále vyspovídáme. Takže děkuju moc a posloucháte

critical right now. Yeah. What? Yo.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: stále posloucháš Rave on Air. My jsme se vystřídali za DJským mixem, jak je asi slyšet. A máme tady...
1: Cože?
0: Cože? A ta částka taky nesouhlasí.
1: Taky nesouhlasí.
0: My tady máme hosty a bavíme se o již vlastně brzy uspořádaném festivalu Unity Rage. Vlastně bude to už za 14 dní, pokud se nepletu.
2: No, přesně tak.
0: A Dan už s váma prošel vlastně nějaký začátek rozhovoru, tak já na něj navážu. Existuje pro vás nějaký moment z minulých ročníků, na který nikdy nezapomenete?
2: Já nechám Zbyňka, to jen popíšeš.
0: Může to být moment, i pozitivní, asi. I negativní samozřejmě, jasně. Jo?
3: Jo, takže pak povídej.
4: Tak já budu povídat. To Mike, to tak napůl ukradnu, protože jsme si zrovna říkali, že ten moment jako relativně sdílíme.
0: Aha.
4: A Mike mi to tady přenechal, protože vlastně ten moment se mě hodně týká. A to bylo vlastně, pokud si dobře pamatuju, ročník 2023, kdy jsme tam měli hrát vlastně na B2B se Spirem a pár minut před setem vlastně začal hroznej déšť, ale fakt jako hroznej, že vlastně i Akira nebyl schopný jako dohrát ten set.
0: A to je co říct.
4: No, on osobně by ho byl schopný dohrát, ale my jsme museli vypnout.
0: A je to tady.
4: No, každopádně jsme tam teda jako čekali, sledovali jsme, co se bude dít, nebude dít. Vlastně chudák Honza Spire se za náma tahnul až ze Zlína a teďko jsme vlastně nevěděli, jak to dopadne s tím počasím. Mezi tím se to celý vyprázdnilo, protože ten déšť musel opravdu vyhnat lidi zpátky jako do stanu.
0: Jasně.
4: Nemohli tam prostě stát na té louce. Nicméně, ten déšť naštěstí trval asi 10-15 minut, tak jsme přišli, po těch 15 minutách se ten zvuk teda jako nastartoval a z té prázdné louky jsme teda jako začali hrát a netrvalo to asi ani 5 minut, než ta louka byla úplně narvaná až k prasknutí a ta atmosféra byla úplně neskutečná a my z toho, že jsme vlastně jako byli v úplný nejistotě, jestli si vlastně jako by vůbec zahrajeme, byli jsme z toho takový jako částečně, že jo, špatný, protože člověk jako neví, co bude, nebude, těšil se na to celý rok, viď, tak je to takový jako částečně jako zklamání, ale teďkon to přijde, ty začneš zase hrát a teďkon se ti to tam prostě celý jakoby narve a přijde atmosféra úplně neskutečná a bylo to opravdu strašně dojemný.
2: Hrozně se to jakoby umocnilo, že prostě tam všichni, tak už hraj, ale když se mám, tak tam Zbyněk byl úplně ve stresu, že se nemohl trefit ani do toho flešku, jak úplně, jo, už jdu, ale... Bylo to prostě hodně drsná minuta, která to nastartovala ještě víc, než to skončilo. Jako.
0: Takže jste prožili vlastně asi všechny emoce, které toho během 20 minut.
4: Byl to obrovský kolotoč emocí a bylo to úžasný na konci. Jako opravdu to byl hrozně silný zážitek, bylo to strašně, ale skvělý ve výsledku. Dopadlo to úžasně.
0: To je moc hezká vzpomínka. Festivaly ale už dneska nejsou jenom o hudbě. Jaký další zážitky nebo hodnoty chcete návštěvníkům nabídnout letos?
5: Hodnoty, tak určitě si přijdou lidi, co mají rádi fakt jako dobré jídlo, si myslím na svý, že tadyhle to je věc, na který si při výběru dáváme docela dost dobře jako záležet.
0: To jsou ty hodnoty právě.
2: No, se jako snaží na vybírat.
5: Papáme rádi, na mě to sice není tolik vidět.
0: To se máš. Jako,
2: neukazuješ na mě, ale samozřejmě jídlo mám moc rád a to jídlo prostě vybírám co nejlíp, to jako tak nějak jde. Snažím se, aby se ty stánky jako nekryly tím sortimentem mezi sebou, takže si myslím, že se lidi mají těšit i jako na dost pestrý výběr i v letošním roce samozřejmě. Tady jsem chtěl ještě říct vlastně k těm zážitkům, že si vlastně pamatuju, myslím, že to bude i zrovna i Lukáše zážitek. V loni jsme vlastně během adventu pořádali vlastně benefiční event.
5: To je velice silný zážitek.
2: Ano, to je velice silný zážitek. Tak to řekni ty, já ti nechám to říct.
5: No, jako zahrát si na náměstí pod opravdu velikánským vánočním stromečkem a dělat to ještě jako fakt pro dobrou jako věc, kdy jsme jako to dělali benefičně a vybírali jsme vlastně na děti, který mají autistický jakoby poruchy. A vybrala se úplně nádherná částka, mě nás to překvapilo, si myslím.
2: Jo, byli jsme necelých 40 tisíc a vlastně bylo to hrozně fajn, hráli jsme vlastně v 0 stupních
5: tak a úplně narvaný námko relativně.
2: Jo, bylo to v pohodě.
5: A bylo to fakt jako super. To bylo jako super.
2: Na to jsem ale jako chtěl říct, že samozřejmě jako návštěvníci se můžou těšit na to, že tam vlastně samozřejmě sobotní den bude začínat v 9 ráno jogou a v 10 bude workshop od DNB Step Association, že vlastně se lidi budou se naučit stepovat, takže si myslím, že takhle to ráno bude takový aktivní trošku jinak a odpoledne zase úplně jinak.
0: Super, a jak složitý je dneska uspořádat nezávislý festival? Vím, že jste se o tom už trošku bavili na začátku, ale nikdo třeba neposlouchal od začátku, tak jak je to těžký v dnešní době tohle z toho uspořádat? Mike jenom kroutí
2: hlavou. Já nevím, jak na to jakoby v celku odpověď. Jako, já jsem samozřejmě vždycky jako hrozně, vždycky je to takový jako hrozně na takový části. Mám vždycky hrozně rád takovou tu část, která trvá do konce roku, když těm lidem píšu a bukuju je a mají z toho radost, napíšu mi, že se těší. Pak je samozřejmě ta druhá část, kdy se začíná blížit a vím, že prostě scháníme jako ty peníze, je to prostě sestupem zdarma. Hodně lidí si samozřejmě myslí tím, že nás třeba jako, což děkuju, že nás město Kralupy podporuje, tak si vlastně myslí, že můžeme mít jako nohy na stole během celého roku a nemusíme dělat vlastně vůbec nic, ale vlastně to tak absolutně jako není. Musíme to prostě honit a samozřejmě nám tady v tom pomáhají v dost velké míře jako Cross Club, který nám vlastně pomáhá s tím ten festival jakoby budovat. Takže dá se říct, že vlastně díky městu Kralupy nad Vltavou a díky Crossu to tak nějak dáváme dohromady. Ale celá ta příprava trvá hrozně, hrozně dlouho. Když se jako na to podívám takhle jako zpětně, tak vlastně třeba letošní DNB stage nás stojí podle mě jak celý festival druhý ročník. Jako. Jo, že opravdu nevím, jakým způsobem jsme to vlastně zvládli, ale řekl bych, že to stavění toho festivalu je, že prostě přesýváme peníze z místa na místo, tam, kam je to potřeba a nějakým takovýmhle nějakým způsobem se to jako vytvoří do té míry, jaký to jako je.
5: No. A Michal má ještě třetí fázi. To je týden po festivalu. A povídá, já už to nikdy dělat nebudu.
2: Jo. Jo, jako týden po festivalu se asi jako nikdo nedovolá, protože prostě než to celý jako vstřebám, co mi to dalo, co mi to vzalo, tak to prostě jako ve mně docela trvá. No. Je to samozřejmě náročný. Letos tam budeme ještě o jeden den díl, takže si to asi nějak neukážu představit, ale prostě s dobrým týmem lidí se ty věci dělají docela dobře a není to prostě žádný pain. Takže doufám, že to bude pokračovat takhle i letos a doufám, že návštěvníci se budou chovat slušně a že to všichni zvládneme bez zdraví a že si to pořádně užijeme.
0: Dost možná nás poslouchá někdo, kdo na Unity ještě nikdy nebyl, tak jak byste takového člověka přesvědčili, aby letos se přijel podívat?
2: Ahoj kámo, no mé prostě přijeď.
0: Zavolej mi.
2: Ale jestli nás právě posloucháš, tak prostě jsi šťastlivec, já tě zvu tady k nám na festival do Kralup, vem si batůžek a přijeď.
5: A buď free.
2: A buď v pohodě hlavně, přijeď si to užít.
0: A super.
2: Nebuď vám.
0: Teď můžeme přejít k takový otázce, kde se můžete fakt jako zamyslet a nemusíte úplně myslet jenom jako v těch bariérech, ve kterých teď jste. Tak máte nějakýho interpreta nebo kapelu, kterou byste se na Unity jednou chtěli jakoby přivést, aby tam vystoupila?
4: No, třeba já určitě jako mám. A já teda nebudu počítat takový ty jako ty triple A jména, že jo, což to samozřejmě nějaká hudba, nějaký jako...
1: Samozřejmě,
4: co teda
1: bude?
4: No, ne, tak můj současný jakoby oblíbenec v mém jako žánru, ve kterém se pohybuju, je relativně jakoby mladý producent, který si říká Ten XX.
0: OK.
4: A to je současně podle mě... Ten týpek má jako, ten týpek má podle mě jako fakt, jako je to hodně nadějný producent, co se jakoby dancefloorovýho pole týče a hodně se mi líbí v poslední době, co jako vydává a myslím si, že by se mi líbilo si ho jednou jako na akci vzít a myslím si, že to jako i relativně by to mohlo být jako reálný.
0: Mm-hmm. Co dál, kluci?
5: Takhle, jak jsi řekla ty kapely, tak já nevím proč, ale mě naskočilo prostě Pendulum Live. Prostě,
0: okay, okay.
5: To jako by bylo asi úlet na Unity.
0: To by asi zaplnilo celou louku, si myslím.
1: Já si myslím, že to bude až právě na tu desítku vlastně, jakoby, až tam bude ten vstup.
2: že už to bude reálný. Ne, asi jako vůbec nedokážu toho představit, protože tenkrát jsme se ani jako nepředstavili asi na tom začátku ani zlomek toho, co tam děláme jako dneska, takže vůbec nedokážu říct, co tam bude třeba další rok, no to možná dokážu říct, co tam je další rok, ale nedokážu říct, co tam může jako do budoucna vůbec být, ale byl bych samozřejmě rád za... Já nevím. Napadá mě,
5: Co je Limbisky.
0: Tak to řekni. Řeknu
2: třeba Limbisky, to by se mi určitě líbilo, ale... jo, já jsem nejlíbil už taky dvakrát, minul jsem si říkal, no, jako líbilo by se mi něco hodně, líbilo by se mi, kdyby se to prostě žánrově celý rozrostlo, asi nekážu opravdu jako vypíchnout jako jediný jméno. Z toho Dramobasu by se mi asi třeba líbila i Delta Heavy. Mm-hmm. A... Ale nedokážu také říct, uvidíme, jak si to s klukama povedem, protože samozřejmě i na letošním ročníku cítím tak trošku to, že nám stáří dechá trošku na záda.
0: Ale prosím tě. Ne,
2: ale jo.
0: Ale no. Rozumím.
1: Mike Helper 24 let.
2: už se cítím zdravý. Mike Helper 24 let.
4: Mluv za sebe v tomhle.
2: Ne. Já jsem to nemyslel ani jako moc za sebe, ale cítil jsem, že jako v tom týmu už prostě je vidět, že na hodně lidech je ta práce. Prostě se některé věci jakoby změnily, no, není jenom 20 už, no.
5: A tak jako, snažíme se to teď omladit.
2: Snažíme se trošku omladit, máme tady, dal jsem nějaký poptávky nějakým lidem, jestli by nechtěli vstoupit do nějakého týmu, něco máme tady rozplánovaného. A uvidíme, jak se to...
0: Změnil si pavě vystrašil.
2: Uvidíme, jak se to povede, já doufám, že se to povede a že ještě něco tady ukážeme, no. Nejen už my.
0: Určitě jo, my vám budeme držet palce a jdeme do samotného finiše tohohle rozhovoru. Mám na vás poslední otázku. Když se po skončení festivalu rozsvítí světla a areál se vyprázdní, podle čeho poznáte, že ten letošní ročník se opravdu povedl?
2: Co, může, já nevím, jak na to mám odpověd. Asi primárně v tom, že se nikomu nic nestalo.
4: Mm-hmm. No, jo.
2: To asi jako jednoznačně.
0: Jo, to si myslím, že legit.
4: Pro mě třeba osobně jakoby asi největší ukazatel toho, že se dařilo to, že ten průběh té práce, kterou každý individuálně děláme, byl opravdu jako hladký. Ta show se všechna povedla tak, jak má a je bylo vidět prostě na těch lidech, že se bavili a je to krásný prostě vidět, že ta atmosféra a ty emoce na tom festivalu byly opravdu velký a to pak člověk odjíždí domů s dobrým pocitem, i když unavený, ale s dobrým pocitem.
0: Aloky, ještě co u tebe?
5: Já teda musím říct, že to dostávám jako po kapkách celý ten festival, protože vlastně každý rok chodím po louce a vybírám to dobrovolný vstupný a tam prostě slyším ty ohlasy od těch lidí, což je jako hrozně fajn.
2: Ne, povídej.
5: Co tak koukáš?
2: Povídej.
5: Jo, takže to dostávám takhle jako postupně, vždycky jako celý ten festival, ty lidi si to tam jako užívají a... To je vlastně jako hrozně fajn a to jsou jako ty momenty, které já si pak jako odnáším domů. A no.
2: Jo, jako já jsem souhlasím, že prostě když jako nemám na tom festivalu vůbec jako čas se s někým jako o něčem nějak moc povídat, tak vlastně, když tam někdo za mnou přijde a řekne, že jsme blázni, co jsme tam vytvořili, tak je vlastně jako hodně dobrý kompliment, který mě tak nějak jako v jádru furt startuje. Ale vím, že to vstřebávám až právě potom.
5: No, ale když to slyšíš tisíckrát, že jo?
2: No, já to slyším třeba třikrát. Já jako utíkám, jako se tam snažím schválit.

0: A zhruba za 12 minut začne exkluzivní guest mix tady od DJ Spirituál, takže se máte na co těšit, my jsme Dave on Air.
1: Děkujeme všem a přijďte, ahoj.

0: stále posloucháte Rave on Air a blížíme se do finiše, takže jsme tady s naším Party Expressem, tak jak jsme jak jste zvyklí. A já začnu v krosu.
1: Dobře.
0: Já začnu ve středu v krosu, kdy proběhne další křižovatka a vystoupí Junger, Zeddy, Mladej Selin, Wild E, Ignite, Forgis, Siki, Starky a taky Randy B, Deconstruct, Plumpy, Blaze Toys, Chronicle a Crosscheck.
1: Nabitej line-up na středu.
0: Docela jo?
1: Jo.
0: Docela jo. A oni ty křižovatky bývají docela fajn a chodí tam i docela dost lidí.
1: No, tak určitě si to nechte ujít. Já zůstanu v krosu, akorát se přesuneme do pátku, kde celému line-upu bude vévodit T-Lex.
0: Skvělá DJka.
1: Ty holky máš prostě projetý, jo?
0: Je to tak, no. A nejsem feministka.
1: Supportit, tam bude T-Lex, taky hromada zajímavých DJů. Začneme od začátku, Buzzy, Houbas, Volume Plus, Chombo, potom tam je Plus One, potom naše Sovča, yeah. Bruny, Sagita, Airflare, potom Chris, Tropic, Vertigo, Hydrox, Adam, Reza, Jacob, Polaris a Life Size MC.
0: Je to tak, takže 200 IG je plný drum and bassu a i v pátek bude drum and bass a to v Radosti FX, kde bude akce Barbara and Girlfriends, takže jenom holky a vystoupím tam já, Sofika, Barbara, Kyra, Thea a Indigo.
1: Slušný babinec.
0: Mm.
1: Hodně dobrý.
0: Hodně dobrý.
1: Potom se přesuneme na Terasy Smíchov, to je sobota, Rooftop Vibin.
0: Mm-hmm.
1: Tak vypadá jako slušná akce. Ani MP.
0: MP.
1: Blofeld, Candlesauce, Different, Divosh, Gessiman, Kajak, Magická, Noir, Oli, Quist a T-Vomix.
0: To je T-Mix.
1: T-Mix.
0: To je jenom to blbej font podle mě, ale je to T-Mix. No a potom taky v sobotu na zahrádce v krosu od 14:00 do 22:00 Subspirits Invites, což znamená House, UKG, Drum and Bass, v podání Ill Eagle, A New Man, No Control, Bumblebee, Enter Psy, Mess Jones, Reza a taky Subspirits Showcase. A máme ještě chviličku, tak ještě prolítnu nový sety. Shogun Sessions Crossy, Shogun Sessions Unglued, pak je taky nový vydání podcastu Overview, nový vydání podcastu Briana GV podcast a taky Sally a z Black Eye MC z Outlooku z loňska. Strašně dobrý set, takže pokud jste slyšeli Sallyho třeba v Roxy, tak si naletěte na ten set a budete maximálně spokojený. Tak a to je vše, přátelé.
1: Masakr.
0: Masakr. My si dáme ještě 2 minutky a pustíme za mix našeho hosta DJ Spirituala. Ten nám dá tematický guest mix k festivalu Unity Rage.
1: Takzvaný průřez.
0: Takzvaný průřez, je to tak. Máte se rozhodně na co těšit. My děkujeme, že nás posloucháte. Určitě nás poslouchejte i další pondělí a taky to další. Sledujte nás na Instagramu Rave on Air s podtržítkem a... Mějte nás rádi.
1: Přesně tak. Mějte rádi hudbu, mějte rádi drum and bass a mějte rádi nás.
0: Tak jo, my jsme Rave on Air. I'm sorry, try again. Try again. Activate.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio. Chat.

0: Steel.
1: Sound guy, for the love of God, turn us up one time.

0: Brazil.
1: This is John Digweed.
0: This is Transitions.